0: na Cyril z Eteru Fanrádia. Fanrádio má dnes 36 rokov, preto som vám ja pustila 3 skladby, z každej len 3,6 sekundy a vaše správne odpovede sú takéto.
1: Tým držím ti miesto, Madonna Vogue a MC Hammer, You Can Touch This.
2: Jednotka je Tým, držím ti miesto, dvojka Vogue, Madonna a MC Hammer, You Can Touch This.
3: Tak odpoveď je Paolo Hamel, Madonna, MC Hammer.
4: Prvá skladba je od skupiny Team, držím ti miesto. Druhá skladba je od Madony Vogue. Tretia skladba je MC Hammer, You Can't Touch This.
0: Zhodli ste sa, všetci. No, tak ideme na to si odhaliť. Toto som vám dala ako prvé zadanie. Že by... Nemusíš sa báť. Je to tak, Tým, držiť ti miesto, dvojka.

cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

noci kolem. Ty jsi jako sem, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak sem, co obrací se ke slunci.